0: can't catch my breath.
1: Bojujte o mílený hitový.
2: This is Lady Gaga.